Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Zabrousíme do Kotojet u Kroměříže, kde bude nové zázemí pro víceúčelové hřiště. Také se podíváme na podporu paliativní péče v Kroměříži a u podpory zůstaneme, protože Zlínský kraj bude půjčovat. Co komu a jak, tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kotojedech vybuduje město nové zázemí pro víceúčelové hřiště, které využijí sportovci i lidé při dalších akcích. Součástí bude obytný kontejner s kuchyňkou, toaletou, úložnými prostory a výsuvnou markízou. Upraví se také okolní plochy. Práce budou hotovy v listopadu, takže areál dostane zase o něco lepší podmínky pro sport i společná setkání.
0: Zlínsko.
1: Kroměříž rozdělí 200 tisíc korun dvěma organizacím, které ve městě a jeho místních částech zajišťují mobilní paliativní péči. Ta pomáhá těžce nemocným lidem zůstat v závěru života doma se svými blízkými a zároveň mít k dispozici potřebnou odbornou péči. Peníze město rozdělí podle rozsahu péče, kterou organizace poskytly kroměřížským pacientům v loňském roce.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun. Kraj přitom může pokrýt maximálně polovinu nákladů. Program má pomoci hlavně obcím, které měly připravené projekty, ale nezískaly státní nebo evropskou dotaci.
0: Zlínsko.
1: Záchranná stanice v Buchlovicích ročně přijme kolem 800 zraněných nebo jinak handicapovaných volně žijících živočichů a přibližně polovinu z nich se podaří vrátit zpět do přírody. Nejčastěji pomáhá ptákům po zásahu elektrickým proudem, střetu s autem nebo nárazu do skla. Stará se ale také o veverky, vidry nebo sovy. Zlínský kraj letos činnost stanice podpoří částkou 800 tisíc korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích.

ze známek, než má jménu básník šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
1: Pro boha, se střídejte mi do Zlín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, tady Info Express. Otrokovice hlasují, co chtějí ve městě změnit. Městské lázně ve Vsetíně jsou uzavřeny a ve Vsetíně zůstaneme, mají tu nové autobusové nádraží. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Otrokovicích mohou lidé od konce září hlasovat, které projekty město uskuteční v rámci participativního rozpočtu Pohni městem. Ve hře je 5 návrhů, například nové pohupové hřiště, solární lavičky, lanová dráha na štěrkovišti nebo sportovně relaxační prostor. Vítězné budou 2 projekty, které získají nejvíce hlasů a zároveň se vejdou do celkového rozpočtu 2 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Městské lázně ve Vsetíně jsou pro veřejnost uzavřené kvůli výměně a posílení vzduchotechniky. Práce se týkají několika částí budovy a mají zlepšit klima v bazenové hale, šatnách i dalších prostorách. Lázně mají zůstat zavřené nejpozději do 2. října.
0: Zlínsko.
1: Ve Vsetíně dokončili nové autobusové nádraží a zrekonstruovanou nádražní uliči, čímž se uzavírá hlavní část několikaletých stavebních prací v centru města. Nové nádraží má 7 stanovišť pro příměstské autobusy, zatímco linky MHD budou využívat zastávky přímo nádražní ulici. Cestující tak mohou počítat s novým uspořádáním autobusové dopravy.
0: Zlínsko.
1: Baťovi mrakodrapu ve Zlíně výrazně ubylo ničení, vybavení i narušování pořádku poté, co kraj zavedl nové kamery a bezpečnostní rámy. V minulosti vandalové poškozovali například dveře, dalekohledy na vyhlídce a škody dosahovaly více než 100 000 korun ročně. Nové opatření tak podle kraje chrání nejen návštěvníky a zaměstnance, ale konečně i samotnou historickou budovu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky na Rádiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přináší únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilu, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nefunguje. Odborníci proto radí nebrat aplikace jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit. Ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.

0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blízko.
2: It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, it's been 20 years.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
3: Rádio Kroměříž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme se podívat na další informace, nejenom z našeho regionu. Sucho trápí úrodu, to je nám asi všem jasné. Vytrvalé sucho ve Zlínském kraji začíná výrazně komplikovat práci zemědělcům a ovocnářům. Problémy má hlavně kukuřice, brambory, cukrová řepa nebo švestky. Vinaře zatím počasí tolik netrápí. Starší vinice si díky hlubokým kořenům vláhu ještě dokážou najít a některé rané odrody už dokonce dozrávají. Takže jo, pro nás je to vedro už možná trochu na hraně, ale aspoň jedna dobrá zpráva z vinic je, hrozny mají být sladké a první pravý burčák může být už během několika týdnů, takže se máme na co těšit.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.

Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Velké zastoupení mají ulice pojmenované podle osobností. Řada ulic v Kroměříži nese jméno podle významných malířů nebo sochařů. Alšova je pojmenována podle malíře Mikuláše Alše. Byl to významný malíř a ilustrátor. Mánesova, malíř, který se zajímal o moravské kroje, například Hanácké. Úprkova, Joža Úprka byl moravský malíř, kterého dílo je dokumentem folkloru moravského Slovácka. Josef Václav Myslbek byl zakladatelem novodobého českého sochařství.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
1: www.radiokroměříž.cz

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: I na Hradišťku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Filmový svět na Rádiu Kroměříž.
1: Český filmový rybníček nám poslední dobou servíruje filmy a seriály tuzemských osobností či událostí, které měnily dějiny a nyní si na ně málo kdo vzpomene. Ale naštěstí se do toho filmaři vždy s plnou verbou pustí a vznikají opravdu zdařilé snímky, jako jsou Bratři, Vlny, Zátopek, Nepela a nyní i snímek Osamělý vlk, co jde právě do kin. Dokudrama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače ráv Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě ráv během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké SO z 18 sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Tak si jeho životní příběh nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž, ladíte, krásný den, přejeme, pojďme na novinky. Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla při životě a hlavně zajistit, aby jejich znalosti nezůstaly jen u současné generace. Nová koncepce na období 2026 až 36 počítá s větším zapojením škol, muzeí i samotných řemeslníků. Z workshopy pro veřejnost a také s lepšími možnostmi prezentace a prodeje výrobků. Podporovat se má třeba modrotisk, výšivka, košíka, hrnčířství nebo práce se dřevem. A dává to smysl, protože tradiční řemesla nejsou jen připomínkou minulosti, ale pořád živou součástí regionu, kterou je potřeba předávat dál. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Zabrousíme do Kotuje u Kroměříže, kde bude nové zázemí pro víceúčelové hřiště. Také se podíváme na podporu paliativní péče v Kroměříži a u podpory zůstaneme, protože Zlínský kraj bude půjčovat. Co komu a jak, tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kotojedech vybuduje město nové zázemí pro víceúčelové hřiště, které využijí sportovci i lidé při dalších akcích. Součástí bude obytný kontejner s kuchyňkou, toaletou, úložnými prostory a výsuvnou markízou. Upraví se také okolní plochy. Práce budou hotovy v listopadu, takže areál dostane zase o něco lepší podmínky pro sport i společná setkání.
0: Zlínsko.
1: Kroměříž rozdělí 200 tisíc korun dvěma organizacím, které ve městě a jeho místních částech zajišťují mobilní paliativní péči. Ta pomáhá těžce nemocným lidem zůstat v závěru života doma se svými blízkými a zároveň mít k dispozici potřebnou odbornou péči. Peníze město rozdělí podle rozsahu péče, kterou organizace poskytly kroměřížským pacientům v loňském roce.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun. Kraj přitom může pokrýt maximálně polovinu nákladů. Program má pomoci hlavně obcím, které měly připravené projekty, ale nezískaly státní nebo evropskou dotaci.
0: Zlínsko.
1: Záchranná stanice v Buchlovicích ročně přijme kolem 800 zraněných nebo jinak handicapovaných volně žijících živočichů a přibližně polovinu z nich se podaří vrátit zpět do přírody. Nejčastěji pomáhá ptákům po zásahu elektrickým proudem, střetu s autem nebo nárazu do skla. Stará se ale také o veverky, vidry nebo sovy. Zlínský kraj letos činnost stanice podpoří částkou 800 tisíc korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Hezký den přejeme, no léto už bude pryč a co se týče dovolené, už to máte za sebou, nebo se teprve třeba někam chystáte. Kdo může vyrazit mimo hlavní prázdniny, má pořád šanci narazit na zajímavé last minuty, nejčastěji týden nebo dva třeba před odjezdem, už jenom samozřejmě to není tak obrovský výběr, no ale co se týče Chorvatska, tak to už automaticky není jenom pro nás taková ta klasická levná dovolená, jako si spousta lidí pamatuje. Já mám pocit, že už jsme tam skoro jak ve Švýcarsku. I když teda po předchozím prudkém zdražování se tam letos ceny ubytování spíš stabilizovaly, jak lze se dočíst na internetu, takže možná nejlepší dovolená je nakonec ta, na kterou jedeme ve chvíli, kdy už ostatní se vracejí do práce, to znamená třeba v to září. Tak pokud máte možnost, ještě vás to čeká, tak samozřejmě držíme palec, užijte si to, buďte s námi na Rádiu Kroměříž. Hezký den.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Jsou miliony důvodů, proč měl bych zůstat. A další miliony, proč měl bych jít. Co když

0: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: 103,3, 107 a 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky na Rádiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přináší únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilu, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nefunguje. Odborníci proto radí nebrat aplikace jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit. Ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, tady InfoExpress. Otrokovice hlasují, co chtějí ve městě změnit. Městské lázně ve Vsetíně jsou uzavřeny a ve Vsetíně zůstaneme, mají tu nové autobusové nádraží. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Otrokovicích mohou lidé od konce září hlasovat, které projekty město uskuteční v rámci participativního rozpočtu Pohni městem. Ve hře je 5 návrhů, například nové pohupové hřiště, solární lavičky, lanová dráha na štěrkovišti nebo sportovně relaxační prostor. Vítězné budou 2 projekty, které získají nejvíce hlasů a zároveň se vejdou do celkového rozpočtu 2 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Městské lázně ve Vsetíně jsou pro veřejnost uzavřené kvůli výměně a posílení vzduchotechniky. Práce se týkají několika částí budovy a mají zlepšit klima v bazenové hale, šatnách i dalších prostorách. Lázně mají zůstat zavřené nejpozději do 2. října.
0: Zlínsko.
1: Ve Vsetíně dokončili nové autobusové nádraží a zrekonstruovanou nádražní uliči, čímž se uzavírá hlavní část několikaletých stavebních prací v centru města. Nové nádraží má 7 stanovišť pro příměstské autobusy, zatímco linky MHD budou využívat zastávky přímo nádražní ulici. Cestující tak mohou počítat s novým uspořádáním autobusové dopravy.
0: Zlínsko.
1: V Baťově mrakodrapu ve Zlíně výrazně ubylo ničení, vybavení i narušování pořádku poté, co kraj zavedl nové kamery a bezpečnostní rámy. V minulosti vandalové poškozovali například dveře, dalekohledy na vyhlídce a škody dosahovaly více než 100 000 korun ročně. Nové opatření tak podle kraje chrání nejen návštěvníky a zaměstnance, ale konečně i samotnou historickou budovu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměříž byla letním sídlem olomouckých arcibiskupů. Náměstí a ulice v Kroměříži nesou také jména osobnosti náboženského života. Miličovo náměstí, to byl kazatel a předchůdce Husa, byl Jan Milič z Kroměříže. Husovo náměstí, Jan Hus byl náboženský reformátor. Za své názory byl upálen. Chelčického. Petr Chelčický byl spisovatel a překladatel. Jeho učení zahrnuje myšlenky, které později přijala Jednota bratrská. Blahoslavova, Jan Blahoslav byl moravský kněz a biskup Jednoty bratrské. Byl také překladatelem. Jeho nejznámější překlad je překlad Nového zákona. Komenského náměstí, Jan Ámos Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské. Proslavil se jako pedagog. Je také znám jako učitel národu.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: I teď se skvěle osvěžíš

Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Sportovní hala v Kroměříži se blíží, to snad už není ani možné, tak tohle potěší hlavně tedy všechny, kterým v Kroměříži chybí pořádná hala na volejbal, florbal, házenou nebo třeba badminton. Radnice má nepravomocné zatím stavební povolení na novou sportovní halu už od plaveckého bazénu, která nabídne tribunu pro zhruba 400 diváků, šatny pro 175 sportovců a více než stovku parkovacích míst. Stavba má stát necelých 300 milionů korun a město by jí chtělo naplno rozjet v příštím roce. Tak snad už všechno klapne a Kroměříž se konečně dočká haly, kterou místní sportovci opravdu potřebují. Buďte s námi na rádiu Kroměříž, další novinky budeme přinášet. Krásný den přejeme.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blízko.
2: Čau, my jsme Minami a zdravíme všechny posluchače Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Zabrousíme do Kotojet u Kroměříže, kde bude nové zázemí pro víceúčelové hřiště. Také se podíváme na podporu paliativní péče v Kroměříži a u podpory zůstaneme, protože Zlínský kraj bude půjčovat. Co komu a jak, tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kotojedech vybuduje město nové zázemí pro víceúčelové hřiště, které využijí sportovci i lidé při dalších akcích. Součástí bude obytný kontejner s kuchyňkou, toaletou, úložnými prostory a výsuvnou markízou. Upraví se také okolní plochy. Práce budou hotovy v listopadu, takže areál dostane zase o něco lepší podmínky pro sport i společná setkání.
0: Zlínsko.
1: Kroměříž rozdělí 200 tisíc korun dvěma organizacím, které ve městě a jeho místních částech zajišťují mobilní paliativní péči. Ta pomáhá těžce nemocným lidem zůstat v závěru života doma se svými blízkými a zároveň mít k dispozici potřebnou odbornou péči. Peníze město rozdělí podle rozsahu péče, kterou organizace poskytly kroměřížským pacientům v loňském roce.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun. Kraj přitom může pokrýt maximálně polovinu nákladů. Program má pomoci hlavně obcím, které měly připravené projekty, ale nezískaly státní nebo evropskou dotaci.
0: Zlínsko.
1: Záchranná stanice v Buchlovicích ročně přijme kolem 800 zraněných nebo jinak handicapovaných volně žijících živočichů a přibližně polovinu z nich se podaří vrátit zpět do přírody. Nejčastěji pomáhá ptákům po zásahu elektrickým proudem, střetu s autem nebo nárazu do skla. Stará se ale také o veverky, vidry nebo sovy. Zlínský kraj letos činnost stanice podpoří částkou 800 tisíc korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměřížské ulice také nesou jméno po svých rodácích. Některé možná nebudete znát. Denkova. Petr Denk byl pedagog, spisovatel a překladatel. Ladislava Pavlíka. Tento rodák byl lékař a také organizátor sportovního života ve městě. V letech 1939 až 1945 byl za ilegální činnost vězněn. Páleníčkova. Ludvík Páleníček byl pedagog, spisovatel, literární historik a organizátor divadelního života ve městě. Talichova. Tento rodák byl český dirigent a hudební pedagog. Byl také profesorem Akademie muzických umění. Švabinského nábřeží. Nejslavnějším kroměřížským rodákem byl Max Švabinský. Byl to český malíř a grafik. Byl také profesorem Akademie výtvarných umění.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činesky. Zdravíme všechny posluchače Rádia Kroměříž.

0: I gotta bang it up.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, tady Info Express. Otrokovice hlasují, co chtějí ve městě změnit. Městské lázně ve Vsetíně jsou uzavřeny a ve Vsetíně zůstaneme, mají tu nové autobusové nádraží. Tady jsou podrobnosti.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: V Otrokovicích mohou lidé od konce září hlasovat, které projekty město uskuteční v rámci participativního rozpočtu Pohni městem. Ve hře je 5 návrhů, například nové pohupové hřiště, solární lavičky, lanová dráha na štěrkovišti nebo sportovně relaxační prostor. Vítězné budou 2 projekty, které získají nejvíce hlasů a zároveň se vejdou do celkového rozpočtu 2 milionů korun.
1: Zlínsko.
2: Městské lázně ve Vsetíně jsou pro veřejnost uzavřené kvůli výměně a posílení vzduchotechniky. Práce se týkají několika částí budovy a mají zlepšit klima v bazenové hale, šatnách i dalších prostorách. Lázně mají zůstat zavřené nejpozději do 2. října.
1: Zlínsko.
2: Ve Vsetíně dokončili nové autobusové nádraží a zrekonstruovanou nádražní uliči, čímž se uzavírá hlavní část několikaletých stavebních prací v centru města. Nové nádraží má 7 stanovišť pro příměstské autobusy, zatímco linky MHD budou využívat zastávky přímo nádražní ulici. Cestující tak mohou počítat s novým uspořádáním autobusové dopravy.
1: Zlínsko.
2: V Baťově mrakodrapu ve Zlíně výrazně ubylo ničení, vybavení i narušování pořádku poté, co kraj zavedl nové kamery a bezpečnostní rámy. V minulosti vandalové poškozovali například dveře, dalekohledy na vyhlídce a škody dosahovaly více než 100 000 korun ročně. Nové opatření tak podle kraje chrání nejen návštěvníky a zaměstnance, ale konečně i samotnou historickou budovu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Večerní pohoda na Rádiu Kroměříž.
1: Tento den, kdy mi jen sami vpřed tucha,

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je před námi, pojďme do Brna. Tady vzniká nový roj vojenských dronů a pozemních robotů, který dokáže provádět průzkum v nebezpečném terénu místo vojáků. Systém řízený jedním operátorem úspěšně prošel prvními zkouškami ve vojenském prostoru u Vyškova, kde zvládli vyhledávání nepřítele i detekci radioaktivní hrozby. Roj kombinuje létající stroje a malé pozemní roboty, které spolupracují autonomně a rychle sbírají data z rozsáhlého území. Technologie má do budoucna výrazně zvýšit bezpečnost vojenských průzkumných operací.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den se

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa mám pro vás zajímavý tip na český film Čika Čeka, kde hlavní role hrají jako matka a syn Pavla Tomicová a Jan Cina. 55-letá Zdena na první pohled vede obyčejný život venkovské pošťačky. Jednoduché to ale nemá. Dům se rozpadá a samotu jí pomáhají zahánět okurky a televize. Její syn Lukáš žije ve Francii, úspěšný, šťastný, vzdálený. Aspoň tak to působí na obrazovce starého počítače, přes který jsou občas v kontaktu. Když Lukášova babička Věra vysloví své poslední přání vidět Helenu Vondráčkovou, zdá se to jako rozmar umírající ženy. Jenže s příjezdem Lukáše domů přijede i tajemství, které roky pečlivě chránil. Jeho návštěva spustí lavinu. Ukáže se, že je gay a živí se jako úspěšná drag queen Čika Čeka. A také, že Zdena touží po jiném životě, než okolí očekává. Snaha udělat 90-leté babičce radost spojí Lukáše a Zdenu dohromady a možná trochu překvapí i je samotné. Protože když přestanete lhát svým nejbližším, musíte přestat lhát i sami sobě.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

Bagetu predat za pěru, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky. Chovat si drahou flašku vodky,

by mohl vyměnit brýle za tvara a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Viržinka za rudý máčka a taky kankán za kozáčka a v baretu, v kabaretu

Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno zber žeráku, co se jednou až po uši.

čuchat klínu a před půlnocí s Bohem zip nový kůže a minimální šaty. Riskujou úžech a tak vytáhli paty.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Hladíte Rádio Kroměříž a svět vědy a techniky, tentokrát té vědy, trošičku kočičí. Některé druhy rakoviny u koček jsou totiž geneticky velmi podobné těm lidským. Díky první podobné genetické mapě kočičích nádorů teď mohou lépe vědci zkoumat, jak rakovina vzniká a jak se šíří. Zajímavé je to hlavně u agresivních forem rakoviny prsu, které se u koček objevují častěji než u lidí. Výzkum tak může pomoci nejenom veterinární medicíně, ale i vývoji nové léčby pro člověka.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. www.radiokroměříž.cz

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Krom Radio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

hrajeme megahity milénia. Rádio Kroměříž.